gwne happy agus tas a gun cefa Se am gole súteach vitamin D ha man sir kuplaken agus ligigi mu na pinti tan na poblní falaach na patios long le dom de agus da nach ní le din na ban mar an sare te igus leúna dé fanna se hart godí dead on lei.